Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zvolil jsem nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Z Brna do Frankfurtu až čtyřikrát týdně město hledá dopravce pro novou linku a právě i na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. Plány na přímou leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem nabírají konkrétní obrysy. Město už hledá dopravce, který bude spoje provozovat. Pokud výběrové řízení dopadne úspěšně, první lety by mohly odstartovat už na jaře 2027. Tak. Třeba využijete, budete létat a pak dále se posouvat. No, my se posuneme také dále za dalšími hity na Krokodýlu.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pády z kol, koloběžek nebo trampolín během prázdnin se zraní více dětí a tak samozřejmě mají dostatek prostoru k tomu, aby něco vyváděli a někdy se to tak stane. Ano, v letních měsících zpravidla děti tráví více času venku a věnují se sportu či jiným aktivitám. Jde také o období, kdy část z nich přijde k úhoně. Podle lékařů se nárůstem dětských úrazů během prázdnin nejčastěji stojí pády z kol, koloběžek a nebo právě trampolín. Tak opatrně, ať se nic nestane, ať prázdniny přežijete ve zdraví a samozřejmě z hity krokodýla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

a 30. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej.

Brněnské zoo poprvé odchovali vzácnou užovku, i to probereme teď na vlně krokodýla. Brněnská zoologická zahrada zaznamenala významný chovatelský úspěch. Její pracovníci vůbec poprvé odchovali užovku sanmartinskou. Z 11 vajec se vylíhlo 9 zdravých mláďat, která nyní vyrůstají v chovatelském zázemí. A my si je pak samozřejmě budeme moci okouknout, teď ještě ne. Těšme se pak na ně, vy se těšte na další hity tady u nás na Krokodýlu a nezapomeňte o prázdninách vyrazit třeba právě do zoo.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 112 000 korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou.

Za pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Přes milion pro zraněná zvířata Jihomoravský kraj podpoří 3 záchranné stanice a to je dobře. Díky za to zranění ježci, dravci nebo labutě na Jižní Moravě budou mít větší šanci. Kraj rozdělí přes milion korun mezi 3 Jihomoravské záchranné stanice. Ošetřovatelům peníze umožní o další péči, samozřejmě o zraněná zvířata, jejich návrat do přírody i poradenství pro ostatní. Tak díky za to, palec nahoru. Další hit od nás, Krokodýla.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Krokodýl, vaše letní rádio.
1: Happy birthday.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Tina Turner u nás ve vysílání Krokodýla, blíží se nám 7. ranní, my vám přejeme dobré ráno, s vámi na Krokodýlu dnes Peťa a Jarek, příjemné vstávání a probouzení do dnešního dne vám přejeme. Peťa makala, už si stala zprávy.
1: Já jsem úplně zaskočil, že já jsem makala podle toho.
0: Ano.
1: No a asi vás to úplně nepřekvapí, na jihu Moravy včera padlo 5 teplotních rekordů, tak i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme hity, hrát budeme i po 7. hodině ranní s Krokodýla, třeba Simplem. Dorazí za námi Shakira. A budeme tady mít skvělou hitovku Půlnoční.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude předpověď na nedělní den. Na jihu Moravy bude mírně větrný den, postupně sluneční, teploty stále převážně tropické, aktuálně 20 stupňů a očekáváme oblačno až polojasno ráno a dopoledne i místy oblačnost zvětšenou. Jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, k večeru bude přechodně i skoro jasno. Teploty 29 až 32, na severu 27 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vědci budou v příštích 12 měsících měřit na 35 místech v Brně koncentrace znečišťujících látek. Teď instalují senzory, které doplní stávající referenční monitorovací stanice. Pomocí naměřených dat má vzniknout digitální dvojče Brna, které vytvoří podrobný časoprostorový model kvality ovzduší ve městě.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Na jihu Moravy včera padlo 5 teplotních rekordů. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia. U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Podle ministerstva zdravotnictví ale pravděpodobnost potvrzení nízká a veřejnosti riziko nehrozí. Žena je na specializovaném pracovišti Fakultní nemocnice Bulovka. Mexičanům se podařilo pokořit jeden kuriozní světový rekord. Vytvořili nejdelší řadu sendvičů, měřila celkem 100 metrů a dohromady vážila přes 1,5 tuny. Pokus o překonání rekordu bedlivě sledovali odborníci. Česká tenistka Daria Vidmanová se dnes může stát vítězkou turnaje WTA Tour, což by se jí podařilo poprvé. O životní úspěch bude ve 23 letech usilovat v Memphisu. Její finálovou soupeřkou je teprve 16-letá Ruska Kristina Ljutovová. Utkání je na programu od 19:30.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnice, nejrychlejší dopravní info pro vás máme vždy na Krokodýlu. Pohodovou jízdu přejeme opatrně tady v Brně v ulici Tábor. Tam se stala nehoda, je tam na vozovce odstavené auto, tak s opatrností projíždějte, je to kolem Ostrůvku. Také pozor na dálnici D2 mezi 39. až 42. ve směru na Bratislavu. Tam budou ode dneška od 6 hodin, nebo jsou už tedy práce na silnici a je tam blokovaný pravý jízdní pruh. Tak šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl s vámi, neděle 2. srpna, pěkné vstávání, příjemný den vám přejeme, dobrou chuť k snídani, pokud jí máte. Káva na stole, doufám, už vám provonila pokoj nebo kancelář, pokud jste v práci, a my si jdeme užít další hity, ale za chvíli také kalendárium dnešního dne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: Vlakový transport organizovaný Nicholasem Wintonem pro záchranu židovských dětí jejich umístěním do rodin ve Spojeném království. V roce 1934 po smrti prezidenta se Adolf Hitler jmenoval německým vůdcem. V roce 1940 byla založena 303. stíhací peruť exilového polského letectva ve Velké Británii. V roce 1943 při povstání ve vyhlazovacím táboře Treblinka v Polsku se podařilo uprchnout asi 300 vězňům. V roce 1944 v noci z 2. na 3. srpna nacisté zlikvidovali takzvaný cigánský rodinný tábor. Součást koncentračního tábora. Na základě toho se připomíná dnešní den jako památný den romského holokaustu. Jinak dnes svůj svátek slaví Gustav, tak přejeme všechno krásné, všechno nejlepší a užijte si s Krokodýlem další hity. Hezkou neděli.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Je to ta Krokohlídka, tento týden pěkně vás osvěžovala, užívali jste si to ve všední dny, vyrážela a rozdávala 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen, a vy si ho vychutnáváte gratis za úsměv a osvěžení krokodýla je samozřejmě pro vás. A kde jsme byli a rozdávali?
2: Krokohlídka osvěžuje přímo na brněnské přehradě na Príglu a tady někoho máme. Pěkný den.
3: Dobrý den. Byli jsme na přehradě, dostali jsme pitíčko a je to tady fajn. Líbí se nám tady na výletě.
4: Dobrý den. Taky jsem na přehradě, přišli jsme se osvěžit trošku. A byli jsme krmit ryby.
5: Ale krokodýla.
6: Zrovna jsme tu potkali Rádio Krokodýl a moc krát děkujeme za osvěžení, které jsme tu dostali při procházce na brněnskou přehradu.
7: Děláme tady langoše, posloucháme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
1: Skvělý, tak ať se vám samozřejmě dnešní den na přehradě také vydaří. No a my se na vás těšíme, protože osvěžovat budeme i v pondělí zdarma. Dostanete drink a krokohlídku vyhlížejte odpoledne na brněnské náplavce. Tam si to společně užijeme.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
9: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Shakira u nás ve vysílání Krokodýla. Nabízíme hit za hitem Krokodýly, ale také rádio, které pomáhá. Pomáháme vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. A komu už jsme pomohli?
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
2: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: 7.35 my vyrážíme se podívat do brněnské zoologické zahrady. Pozvánku má pro nás teď na krokodýlu Jan Bedřich. Dobré ráno.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Srpen je tady a přináší sebou i další vlnu veder, na které jsme jako zoo připraveni. Pro návštěvníky jsou na vybraných místech zoo připravena mlžítka na osvěžení. Zvířatům pak pravidelně dopřáváme například sprchování, to typicky u jelenů vapity sibirských, nebo jim v případě ledních medvědů vyrábíme led. Připraveny máme i různé ledové enrichmenty ve formě dortu a podobně. Apelujeme samozřejmě i na vás. Dávejte na sebe v těchto vedrech pozor a dodržujte pitný režim. Pokud se za námi vypravíte, tak v zoo najdete dostatek stínu a také spousty mláďat. Velmi aktivní jsou malí manulové, dobře lze pozorovat i jeřáby mandžuské nebo psouny či kapibaří rodinu. Každé srpnové úterý pak spouštíme speciální večerní prohlídky. Rezervace probíhá přes portál Rinio. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dobré ráno, máme 7.45 na Krokodýlu, vám přejeme dobrou chuť k nedělní snídani. Další hit bude od nás Krokodýla pro celý Edr tým, který je po závodech v Mutěnicích. Zahrajeme nejenom k dnešní snídani, ale i s přáním pěkného nedělního dne. Včera to byl jako vždy báječný extrém. Tak, přátelé, tady máte, přátelé, stejně nejlepší.

0: Gypsy Kings u nás ve vysílání Krokodý a pěkně jste to mohli roztančit. Přejeme vám hezké ráno. Peťa netančila, makala, dělala zprávy. O čem budou?
1: Jseš tak hodnej na mě.
0: Já vím,
1: já tady
0: vždycky.
1: Celou dobu sedím s nohama nahoře, ale dobrý. A Moravská galerie na čtvrtek připravila speciální akci. Víc o ní řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer se vám představí kytaristé a tanečníci flamenka ze Španělska od 20 hodin na Biskupském dvoře. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Skvělé hity budou s námi po 8 hodině ranní. Těšte se, dáme si hříšní tanec. Bude to pro vás ale Javiči. A dorazí Lucie.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Nedělní den na jihu Moravy bude mírně větrný, postupně slunečný den, teploty je stále převážně tropické, aktuálně máme v centru města Brna 20 stupňů, očekáváme dnes oblačno až polojasno ráno a dopoledne i místy je oblačnost zvětšenou, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, k večeru bude přechodně i skoro jasno, teploty nejvyšší 29 až 32 na severu kraje, jen 27 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Moravská galerie znovu otevře edukační expozici umění do kapsy v místodržitelském paláci. Na konci minulého roku ji uzavřela kvůli havárii parovodu, kterou už se podařilo odstranit. V mezidobí zůstával provoz v paláci omezený na minimum. Na čtvrtek 6. srpna galerie u příležitosti znovu otevření připravila celodenní program nejen pro rodiny s dětmi. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová zaplatila pokutu 10 000 korun za to, že porušila zákon o střetu zájmů. Trest jí vyměřila mostecká radnice za to, že ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku od rodiny. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně ve druhém kole první ligy doma pouze remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezóny a po úvodní porážce 1-3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Jeden z brněnských nováčků nejvyšší soutěže navázal na úvodní překvapivý triumf 3-1 nad Spartou a po návratu mezi elitu nečekaně zůstává po dvou kolech neporažen. Zbrojovka obrala Plzeň v lize o body poprvé po sérii 9 proher.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se také podívat na silnice. Nejrychlejší dopravní info pro vás máme vždy tady na Krokodýlu. Opatrně na dálnici D2 na 11. kilometru ve směru na Bratislavu se stala nehoda. Kolona se zatím netvoří, opatrně. Dále opatrně na D2 39. a půlty až 42. a půlty ve směru na Bratislavu. Jsou tam práce na silnici až do 9:30. V tomto místě prosím opatrně. Nehoda je hlášená tady v Brně v ulici Táborská. Tam osobní auto narazilo do ostrůvku. I v tomto místě opatrně. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Krokodýle s vámi, Jarka Petra, vám přeji dobré ráno. Za chvíli naše nejmenší děti se budeme ptát, co máš udělat, když uvidíš komíníka. Jinak to také bude samozřejmě krokodýl cestovatel. Zajímavý tip, kam byste třeba mohli vyrazit. Teď ale pro vás máme skvělou hitovku. Lucie, šťastný chlap, a přejeme vám hezké nedělní ráno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Se s tou břitvou je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: komín.
1: Když vidíme kominíka, tak se máme chytnout za knoflík a přinese náš štěstí.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl, Krokodýl, vaše letní rádio.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu pokračuje víkend speciál, máme pro vás tipy na procházky. Teď se vydáme na hrad Rokštejn. Pokud patříte k milovníkům starých hradů a romantických zřícenin, vydejte se na hrad Rokštejn, který je jeden z historických skvostů Vysočiny. Velká hradní zřícenina se vypíná na skalním ostrohu u říčky Brtnice, kde si to stával raně gotický hrad, který byl však přestavěn ve 14. století. Díky plánované stavbě se na hradě prováděly detailní archeologické průzkumy, takže Rokštejn patří k nejlépe prozkoumaným středověkým hradům u nás. Při archeologických výzkumech byla v základech věže objevena kostra novorozence. Jedná se o v úzovkách stavební oběť, která měla zajistit bezpečnost a šťastný osud stavby. K hradu Rokštejnu neodmyslitelně patří i údolí říčky Brtnice. Okolí říčky je neosídlené, jen tu a tam zpestřené samotami bývalých mlýnů. Údolím Brtnice vede oblíbená turistická trasa, kterou turisté hojně využívají ve všech ročních obdobích. Tato romantická zřícenina láká nejen milovníky historie a archeologie, ale i rodiny s dětmi a turisty hledající klidné místo s nádhernými výhledy do okolní přírody. Pokud vyrazíte na hrad Rokštejn, ať se vám tam líbí, no hlavně ať se líbí i další hity. Ty máme pro vás na Krokodýlu za malý okamžik 20 minut po 8 hodině raní.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

0: Stále pěkné ráno vám přejeme z krokodýla. Za chvíli pokáč s Jitovkou v lese. Teď se ale jdeme podívat na to, jak krokodýl pomáhá a komu konkrétně už jsme také pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibroza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moc skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtáhne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
2: Díky krokodýle máme velkou radost.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A teď pozor všichni milovníci léta, vody a pohody. Máme na Krokodýlu pro vás přehled, kam v Brně a na Jihomoravě vyrazit za osvěžením. Otevřeno má koupaliště Kraví hora s nejkrásnějším výhledem na Brno, takže plavky ručník a rovnou můžete vyrazit. Voda má příjemných 26 stupňů. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno Jih, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill. Voda má 29 stupňů, čeká vás tam i italská zmrzlina. Pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený nádherný trávníček na slunění, voda v bazénu příjemných 25 stupňů. Tipy máme ale i na to, kde se osvěžit mimo Brno. Vydat se můžete na koupaliště Zbíšov s 5 venkovními bazény, superčistou vodou a dominantou koupaliště 80 metrů dlouhým tobogánem. Areál nabízí mnoho možností sportovního využití. Celý areál koupaliště má bezbariérový přístup, takže ideální pro rodiče z kočárky. Šatny a dostatek toalet je samozřejmostí a v areálu je dostatečně pokryto i Wi-Fi. No, tak běžte parádně vypnout na koupaliště Zbíšov. Vyrazit můžete ale i na koupaliště Slavkov, které nabízí rodinné vyžití. K dispozici je 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce i dětský bazén. Kromě vodních radovánek můžete využít 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal nebo si můžete zahrát plážový tenis. K dispozici je také půjčovna lehátek, slunečníků a občerstvení. Vstupné dospělák 150, dítě 50, tak parádně si můžete zařádit i na koupališti Slavkov. Užijte si to, no a další ty Michel Telo pro vás a John Cicada tady u nás na Krokodýlu. Hezkou neděli.
0: Radio Krokodýl. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mariemu nás ve vysílání Krokodýla dělá skvělá hitovka, blíží se nám 9. Přiblíží se další zprávy. Peťa je má hezké dopoledne.
1: Ano, a podíváme se na Slovensko, protože tam pokud nebudou mít lidi ukončenou základku, tak si nemůžou udělat řidičák.
0: Ha!
1: To je co?
0: Tak, mrkneme na to.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hrát budeme po 9. hity 80. a 90. let. Ano, v 9 startuje 90. a třeba John Scatman. Další hitovka 90. let, Full Cargo. ATC pro vás.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jdeme se podívat, jak to bude vypadat tady u nás na jihu Moravy. Očekávejme dnes oblačno až polojasno. Teď dopoledne i místy oblačno zvětšenou. Jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. A nejvyšší teploty 29 až 32. Na severu kraje jen 27 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zaměstnanec brněnské pobočky České národní banky stíhaný za krádež, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, je ve vazbě. Muž kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Podle policie pracoval v bankovním sektoru dlouho. Teplotní rekordy včera padly na 6% stanic, konkrétně na 11 ze 171 stanic měřících déle než 30 let. Všechny sobotní rekordy byly pokořeny na východě republiky, především na jižní Moravě. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo 37,5 stupně. Na Slovensku nebudou moci řídit auto ti, kteří nemají dokončené základní vzdělání. Hlavním cílem reformy, která začne platit v září, je podle tamního ministerstva vnitra lepší motivace ke vzdělávání ve vyloučených lokalitách, zvýšení úrovně řidičů a také větší bezpečnost na silnicích. Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči Nováčka. Oba týmy poprvé v sezóně bodovali. Pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne řidičkám, řidičům pohodovou jízdu. Silnice v Brně jsou průjezdné na pohodu, ani ostatní na jihu Moravy a Vysočině nehlásí žádné komplikace, což je velmi dobře, takže vám přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krokodýl je s vámi, Jarek Hemala vám přeje krásné dopoledne, minutu a půl po deváté, rozjíždíme hity 80. a 90. let, 90. si pěkně vychutnáme a za chvíli se podíváme na brněnské Hantec, teď ale pro vás John Scatman. Skapadabadu,

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Povídej si, dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Tak 10 minut po 9. hodině vyrážíme do světa Hantecu.
2: Ty jsi úplně jak profesor, Jireček má brejle a úplně mám plný respekt před tebou.
1: Budeš po škole. Žanku, co máš překládat? Nebo co budem překládat?
3: Zdále jak svíňa skoro ksníkalo s cígom, víte, co to znamená, když má někdo proglganou budku?
1: Proglganou budku, to si myslím, že...
2: Já výjimečně vím.
1: Spousty lidí ví, Peťa zná.
2: No jako, promiň.
1: Samozřejmě správnou verzi.

0: Moravu.
1: Je to ta krokohlídka, tento týden osvěžuje vás drinky, máme novinku, jo?
2: No, je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a taky těhotných žen.
1: Ano.
2: A je to, od, já to dořeknu, probiodrink od brněnské firmy Bala 21.
1: Já jsem souhlasil jenom, já jsem nic nechtěl říkat.
2: No, jenom
1: 103 probiodrinků pro vás a rozdávalo se v Brně.
3: Krokohlídka dneska osvěžovala na koupališti Královo pole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů. No a u kterého se potkávají dneska Brněné, tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
4: Jsme tady u toho stolu na Moraváku, krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink.
5: Já zdravím krokodýla, nejlepší rádio.
6: Tak, my jsme tady na Moraváku a krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
7: Taky moc děkujeme.
1: My jsme rádi, že vám děláme radost, osvěžujeme vás samozřejmě v ulicích. Od pondělí zase pokračujeme, kde?
2: Pokud chcete ochutnat tady ten bio probiodrink, tak přijďte na brněnskou náplavku zítra odpoledne.

0: Jennifer Lopez u nás ve vysílání Krokodýla. My jsme rádio, které pomáháme komu konkrétně. Jdem se podívat.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl s vámi, no a teď se jdeme podívat, jak by ty děti ty mobily měly odložit. Ano, mobily do tašky a pozornost do lavice po prázdninách. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti více soustředili a méně času trávili na telefonu. A jaké jsou zkušenosti ředitelů škol?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zbyněk Mňařík, jsem ředitelem základní školy Rosice. Používání mobilních telefonů pro žáky mimo výuku máme zakázány již třetím rokem. Děti spolu začaly více komunikovat. V českém jazyce například máme takovou zpětnou vazbu, že děti dokáží daleko lépe psát slohové práce, vyjadřovat se. Celkově klima školy se nám tím velmi zlepšilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. 90 v 9. Test. Alfa.

0: Lin Rimes, divoké kočky u nás ve vysílání Krokodýla. Ta, která má kočku doma, není divoká, tak, sedí naproti
1: kdy,
0: mě.
1: No, jak kdy, hele, třeba v noci ve tři, jako, i když už má 9, tak
0: ne,
1: jako,
0: ty nejseš divoká.
1: Jenom víme, kočku že máš mluvíme doma. O kočce, já teda ne, já už jsem stará, takže...
0: Mladá koc.
1: Ach jo, máš brejla, no nic,
0: ano.
1: No.
0: Peťulko,
1: zřejmě, co budeme už spávat. Příští týden bude k dostání burťák, tak i o tom budeme mluvit za
0: ale to bude mňamka výborná.
1: A potom to pročištění.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám skvělé hity a hrát budeme další po 10. hodině z Krokodýla, třeba Ava Max. Pro vás ale i One Republic. A dorazí slza.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Jdeme se podívat, jak to bude vypadat aktuálně právě teď 24 stupňů Celsia. Dnes čekejme v Brně a na jihu Moravy oblačno až polojasno. Teď dopoledne i místy oblačno se zvětšenou. Jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno a teploty 29 až 32. Na severu kraje jen 27 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Burčák z nejranějších odrůd si budou moci lidé na jihu Moravy koupit zřejmě příští týden. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem. Podle zákona se smí burčák prodávat od 1. srpna. V minulých letech byl k dispozici obvykle mezi 5. a 20. srpnem. Ve druhé polovině srpna se už podruhé stát chystá nabídnout občanům další cenné papíry. Vydává je Ministerstvo financí. Určené jsou především pro fyzické osoby, tedy občany Česka. Státní dluhopisy bude možné koupit od 24. srpna do 4. října. Maďarsko dnes poprvé od zahájení provozu elektrárny zcela odstavuje jadernou elektrárnu Pax. Důvodem je další pokles hladiny Dunaje. Země připravuje úsporná opatření. Pomocí nabídlo Slovensko. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme za vámi na silnice, nejrychlejší dopravní info pro vás vždy máme a podle všeho silnice tady u nás v Brně průjezdné na pohodu. Pozor si akorát dávejte na silnici I43 mezi 58. až 55. kilometrem, tedy na Svitavsku. Tam bude probíhat od dnešního dne až do 7.8. údržba stromů a keřů. Pravý jízdní pruh bude blokován a tak s tím možná s nějakou komplikací počítejte. Dále na Brněnsku v Uchozí u Brna v ulici Náves probíhají práce na vozovce. Provoz je částečně omezen a to od dnešního dne až do 11.10. To je nová věc, která by vám mohla zkomplikovat dopravu. Teď šťastnou cestu, kdyby něco volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na rádiu.

0: Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech, slza pro vás na krokodýlu a za chvíli také tipy, kam by jsme mohli vyrazit k vodě.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: down. Krokodýl na koupáku.
1: A vyrážíme se vykoupat, milovníci léta, vody, pohody. Na Krokodýlu pro vás máme přehled, kam v Brňan na jihu Moravy právě vyrazit za osvěžením. Otevřeno má koupaliště Kraví hora s nejkrásnějším výhledem na Brno, takže plavky ručník a můžete rovnou vyrazit. Voda má příjemných 26 stupňů.
2: A vyrazit můžete taky na Biotop Brno Jih, ideální pro ty, kteří chtějí přírodní koupání a letní odpočinek. Voda má 29 stupňů a čeká vás tam taky italská zmrzka.
1: Pozdrav letí na koupaliště Královo pole, kde je připraven nádherný trávníček na slunění, voda v bazénu příjemných 25 stupňů.
2: A máme pro vás taky tip na parádní osvěžení kousek od Brna. Vydat se můžete na koupaliště do Zbíšova s 5 venkovními bazény, super čistou vodou a dominantou koupaliště, 80 metrů dlouhým tobogánem. Areál nabízí mnoho možností sportovního vyžití. Koupaliště má bezbariérový přístup, takže je ideální i pro rodiče s kočárky. Šatny a dostatek toalet, to je samozřejmost. A v areálu je taky k dispozici Wi-Fi.
1: Takže vypadnout můžete klidně na koupaliště Zbíšov, ale také na koupaliště Slavkov, které nabízí rodinné využití. K dispozici je 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce i dětský bazén. Kromě vodních radovánek můžete využít 4 korty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal nebo si můžete zahrát plážový tenis. K dispozici je též půjčovna lehátek, slunečníků a občerstvení. Vstup dospělák 150, dítě 50, tak si běžte pořádně užít i slavkovské koupaliště. A my vám s Peťou přejeme krásné dopoledne a příjemné koupání.
0: Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Marek Ztracený, to se mi líbí, u nás na Krokodýlu vám se líbí cestování, a tak pokračujeme ve víkendu speciál, kde pro vás máme tipy na procházky. Tentokrát vyrazíme k rybníku Sýkovec.
2: Tam si můžete užít parádní koupání zadarmo. Tenhle ten rybník je mezi obcemi Tři studně a Vlachovice a vznikl mezi lety 1587 až 1646.
1: Díky své nadmořské výšce je nejvyšším položeným rybníkem na Vysočině.
2: A zdrojem je voda z drobných přítoků z většinou zalesněného terénu.
1: Rybník má travnatou pláž a velmi pozvolný písčitý vstup do vody, což ocení všichni koupající, hlavně rodiny s malými dětmi. V kempu je možnost zapůjčení loděk a volných vodních šlapadel, v těsném sousedství se nachází i rybník Medlov.
2: A kdybyste tam třeba chtěli pár dnů pobít, tak je tam několik restaurací, hotelů, penzionů, taky hřiště na tenis a plážový volejbal.
1: Rybník Sýkovec si oblíbíte, užijete, pokud vyrazíte, ať se vám tam líbí, no a určitě se vám budou líbit i další, ty u nás na Krokodýlu, za chvíli třeba ABBA Max.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hit za hitem si užíváte na Krokodýlu. Jarek přeje krásné dopoledne. Krokodýl je rádio, které pomáhá. Pomáháme vám. A komu konkrétně už?
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, to dopadlo, tak bych chtěl požádat Radio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Radio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Radio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy jsou připravené tady u nás na Krokodýlu. I teď dopoledne můžete získat, pokud zavoláte na 603 103 103, což tak činíte. Linka byla uvolněna a my se jdeme podívat, kdo na ní. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: My vás též zdravíme. Dobrý den, tady Jarek a Petra. Kdo tam?
2: Já tady je Pavel.
1: Pavle, my vás zdravíme, hezké dopoledne. Odkud voláte?
2: No, z Brna.
1: Z Brna. Doma jste? Volno? Pohoda? Jo.
2: Chtěl bych zkusit ten zvuk.
1: Jasně, samozřejmě, já vám dám šanci. Peťa nabízí kolik?
3: 114 tisíc.
1: Tolik peněz má náš krokodýlí bank a vy máte, doufám, správnou odpověď. Ještě předtím otázka, jestli souhlasíte s našimi podmínkami a je vám víc jak 18.
2: Jo, jo.
1: Dobře. Ještě. Tak jaký je ten tip?
2: Dal bych to manuální doladění rádia.
1: Manuální doladění rádia.
3: No, tak se otáčilo tím.
2: To tří, když to nedoladí úplně takto ručně, je to tam zašklícháno. Tak bych to zkusil.
1: Podle vás to zní takto? A my se ptáme našeho arbitra, zdáno či ne, pokud ano, tak 114 tisíc by bylo vaše. Tady odpověď. Tak rádio jsme neladili, bohužel.
2: Dobrý.
1: I když ladili jsme krokodýla v Brně na 103 FM, ale ten zvuk to není správný. Mějte se, naschle.
2: Taky naschle.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
1: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
1: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: Nízkonákladová pomlčka realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude. Váš Volek.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
10: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: Skvělou hitovku jsme si užili tady u nás na Krokodýlu. Další ty budou určitě na vaše přání po 11. hodině z Krokodýla. No ale teď máme ještě prostor pro další informace. Tedy zprávy mají Peťa, o čem
1: budou? Minuta v celé hodině. Vědci budou v Brně měřit na 35 místech emise škodlivin, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme a po 11. hodině hned ze startu si dáme kafíčko. Hitovka Espresso a teď také pohled na to, co nás čeká během dne za počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku svítí sluníčko, je tam příjemně, meteorologové předpovídali trošku zataženo a samozřejmě na některých částech jižní Moravy se tak stalo. Dnešní teploty podle meteorologů by měly být 29 až 32 stupňů, na severu kraje jen 27. Měly by se občas vyskytnout přeháňky, k večeru bude přechodně i skoro jasno.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vědci budou v příštích 12 měsících měřit na 35 místech v Brně koncentrace znečišťujících látek. Teď instalují senzory, které doplní stávající referenční monitorovací stanice. Pomocí naměřených dat má vzniknout digitální dvojče Brna, které vytvoří podrobný časoprostorový model kvality ovzduší ve městě.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Na jihu Moravy včera padlo 5 teplotních rekordů. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia. U ženy hospitalizované od včerejšího odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, jak jsme vás informovali ráno, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Mexičanům se podařilo pokořit jeden kuriozní světový rekord. Vytvořili nejdelší řadu sendvičů, měřila celkem 100 metrů a dohromady vážila přes 1,5 tuny. Pokus o překonání rekordu bedlivě sledovali odborníci. Česká tenistka Daria Vidmanová se dnes může stát vítězkou turnaje WTA Tour, což by se jí podařilo poprvé. O životní úspěch bude ve 23 letech usilovat v Memphisu. Její finálovou soupeřkou je teprve 16-letá Ruska Kristina Ljutovová. Utkání je na programu od 19:30.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se za vámi podívat na silnice opatrně v Brně, v Porgesově ulici směrem z centra. U sjezdu na sportovní se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Dále s omezením počítejte na dálnici D1, 197,5 km směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta. I tam počítejte s možným zdržením.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: první neděle měsíce a vy máte šanci zavěnovat hity dle vlastního přání. Naproti mě Milda, ahoj.
1: Hezké dopoledne, čověk.
0: Krásné dopoledne, plno hitů připraveno, doufám, že plno přání, jdem na to.
2: Rádio Krokodýl, hity na přání pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: napsání.
1: Je krátce po 11. hodině, od mikrofonu Krokodýla už vás taky zdraví Milan Krobot. No a jedno espresso máme za sebou, no a před námi další espresso, tentokrát macchiato a Tommy Cash. No a toho budeme hrát komu? Kdo pak na lince? Hezké dobré dopoledne.
2: Tady Pavel Janša z Velké Meziříčí. No dneska písničky jdou vlastně hrozně daleko až do Prahy, samozřejmě do Sazemína. Odkud posílám Marcelka tuhle písničku vašemu rádiu a všem lidem, který má ráda. A jestli by to šlo ještě za samozřejmě do Brna a do Velkého Meziříčí a do Sazomína, díky moc a zdravím vás všechny a přeju vám všechno nejlepší dalším 32 letům vašich narozenin. Mám vás moc rád.
1: Pavle, díky moc krát, už vám tam hrajem, užijte si to a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Radio Krokodýl a hity na psáři.
2: No a my už míříme opět na telefonní linku. Koho pak tam zdravíme?
3: Dobrý den, tady Ondra.
2: Nazdar Ondro, kde se ladí krokodýl? Prozrať.
3: V Novém Městě na Moravě.
2: Tak zdravíme do Nového Města, jak si užíváš nedělní dopoledne, povídej.
3: Hezky, čtu si tady Rybářství.
2: No nádhera, a co k tomu budeme hrát, Ondro, povídej.
3: Waving Flag od Kejnána.
2: Tak jo, a nějaký vzkaz k tomu?
3: Budu hrát pro všechny fotbalové fanoušky, pro moji rodinu a pro všechny posluchače Rádia Krokodýl.
2: Super, tak jo, jdeme na to, užij si to, měj hezkou neděli a zdravíme do Nového Města, ahoj.
3: Děkuju, nashledanou.

0: na přání.
1: Hej, tech na vaše přání. Před námi už taky Krištof a Srdce být. No a komu pak budeme hrát tenhle song? Kdo tam?
2: Daj Leona.
1: Nazdar Leonko. Nějaký vzkaz od tebe?
2: Za tebe do rádia. A pro mamku.
1: Tak jo, díky moc krát, zdravíme mamču, užij si neděli, díky, že jsi s námi a Krištof už ti tam hraje. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Hity na vaše přání, na Krokodýlu pokračují 603 103 103, nechte si zahrát i váš oblíbený hit. No a teď už taky Krištofy pro celé Brno a Jižní Moravu.

0: Na Krokodýlu v hitech na vaše přání už opět míříme na telefon. No a koho tam zdravíme?
1: Dobrý den, to je Klára.
0: Klárko, kde se ladí krokodýl?
1: Kde?

0: Kde pak se ladí krokodýl? Povídej. Dobře, Klárko, kde posloucháš? V Brně. Která městská část?
1: Královo pole.
0: Dobře, tak zdravíme do Krpole. Imagine Dragons už jsou připraveni a komu je necháš zahrát?
1: Pro všechny posluchače Rádia Krokodýl a pro moji rodinu.
0: Co máte v plánu, Klárko, odpoledne? To je náročné, že?
1: No.
0: To nevadí, já tě nebudu trápit. Hele, jdeme vám zahrát. Moc zdravíme tebe, taky celou tvoji rodinu. Zdravíme Krpole, užijte si Brno a Imagine Dragons. Ahoj!
1: Naschledanou.

0: Imagine Dragons Believer tady u nás na Krokodýlu hit za hitem pro vás. No a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme. No a nezapomeňte, že taky osvěžujeme Brno a celou Jižní Moravu.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
3: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Radio Krokodýl a Hidden Napsán.
2: Jsou tu hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu a doufám, že jste to tohle nedělní dopoledne pořádně rozjeli, krokodýláci. No a míříme opět na telefonní linku, tam máme další volající. Kdo pak tam?
3: Alena Ryšánková.
2: My vás zdravíme, Alenko. Stevie Wonder připravena, komu ho necháte zahrát?
3: Mýmu manželovi, má 81 let a mladá snacha má 59.8., takže bych jim to chtěla zahrát.
2: No krásně.
3: Vám taky.
2: Tak my moc z Krokodýla zdravíme, přejeme všechno nejlepší a už vám tam hrajem. Užijte si to a mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Nashledanou, děkuji.

0: na psání.
1: Hejtech na vaše přání, jsme v jejich druhé polovině 11 hodin 31 minut k tomu, no ale ještě spoustu přání na lince 603 103 103 stihneme. No a komu budeme hrát tentokrát, kdo tam?
2: Ahoj, tady Pepa z Dobronína.
1: Zdravíme, Pepo, tak co budeme hrát, komu to pošleš?
2: Dáme kometiáckou hymnu pro všechny kometiáky, hlavně i moje mamce Mirce, protože ho taky má hrozně moc ráda, vám do krokodíla, když se včera měli těch krásných 32 let. A prostě všem, kdo poslouchají krokodýla.
1: Super, děkujeme moc krát, díky za přání. Mimochodem, zdravíme kometáky, zdravíme i tebe, no a doufám, že si přijdeš taky s kometákama užít, protože oni na konci srpna vymění brusle za kopačky a utkají se tady v Brně s týmem SK Jundrov v rámci akce Kupeme za Modrou.
2: Dokonce teďka 13.8. budou hrát i proti Jihlavské Dukle.
1: No, vidíš to, tak přijď fandit. Měj se krásně,
2: určitě, určitě,
1: čau.
2: Ahoj.

0: Hity na psání.
1: No a na Krokodýlu míříme opět na linku. Koho tam zdravíme?
2: Dámy a pánové, tady je Marek z Topředy u Znojma a já bych chtěl nechat zahrát písničku Get Now a od Backstreet Boys a bude to pro vás do rádia a pro všechny lidičky, kteří mě znají a mají mě rádi.
1: Tak jo, tak zdravíme na Znojemsko, užij si to, hezkou neděli a měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Hezké nedělní dopoledne, jste s Krokodýlem, my jsme za to rádi, no a zdravíme nejen Brno, ale celou Jižní Moravu, no a na telefonu už taky Leničku. Leni, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Tak prozraď, kde se ladí Krokodýl?
1: Tady ve Vyčicích okres Prostějov, takže přes internet máme to něco spožděný, než jsem slyšela teď v rádiu, ale posloucháme i tady.
0: Tak to jsme moc rádi a zdravíme na chalupu. Doufám, že si užíváte nedělní pohodičky.
1: Je to fajn, jo, bezva, konečně se tady trochu ochladilo, takže je to dobrý.
0: Joj, zaplať pánu bohu, to bychom potřebovali i v centru Brna. No, uvidíme, jak to dopadne.
1: Nic, no.
0: Tak jo, co dáme, komu to pošleš?
1: Dáme Žijeme len raz, protože si myslím, že je to taková pozitivní letní písnička, hlavně. Ten text mluví za všechno, užívejte, dokud to jde, užívejte každé chvilky a všem přeju, ať jste v pohodě, zdraví, šťastní a ať se máte co nejlíp. Všichni Brno, Slavkov, ze Slavkova, tady Slavkováci, moje rodina, moji dva synové, kteří jsou tady se mnou, ať se mají fajn a užívejte prázdniny dovolený a dávejte na sebe pozor, buďte opatrní.
0: No krása, moc krásné přání, zdravíme i tebe, užijte si chalupy,
1: díky.
0: Odpočinku, krásnou pohodičky neděli. A rozjeďte to tam, měj se krásně, ahoj.
1: Díky. Ahoj, ahoj.

0: Jak říkala Lenička, žijeme len raz, tak si to krokodýláci užívejte. Ještě jednou moc zdravíme na Prostějovsko, ale zdravíme taky celé Brno a Jižní Moravu. No a vy, co jste krokodýláci v práci, tak samozřejmě ať i vám to dnes utíká, ať se daří a ať to v těch vedrech zvládáte. Hity na vaše přání na Krokodýlu. Za chvíli pokračujeme.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
2: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
1: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
2: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
1: Nízkonákladová / realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: No a v hitech na vaše přání opět míříme na telefon, no a tam zdravíme Zdendu. Zdeny, ahoj.
1: Zdar Mildo, zdar krokodýláci a bajkeristi, tady je bajker Zdenek ze Šepkovic. Neprší tady, písničku pošleme těhulce Karolínce, Peťovi, Patrikovi na cestu do Mníchova, vysmátým Slavkovákům, no a vrátíme se k vám do rádia, takže všem děvčatům, co se podělejí na provozu rádia Krokodýl, i vám moderátorům samozřejmě, protože je potřeba tam dát nějaký to poděkování, že nám tu děláte příjemnou společnost již 32 let, takže díky a ať se daří nadále. A hezkou neděli přeje Zdenek a dáme Metaliku.
0: Jdeme na to, Zdeny, užij si to a měj se krásně, ahoj.
1: Čau, Mildo.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáře. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Eva Farná, krátce před pravým polednem, no a ve studiu Petra s dalšími zprávami. Petro, vítej, o čem budou zprávy?
1: Přeji hezký den, Moravská galerie chystá staronovou expozici, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po pravém poledni to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Pink. Přidáme YouTube nebo MiG 21.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně a na jižní Moravě sluníčko, aktuální teplota v centru Brna okolo 27 stupňů Celsia, 25 mají na Vysočině, no a dnešní maxima k 32 stupňům.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Moravská galerie znovu otevře edukační expozici umění do kapsy v místodržitelském paláci. Na konci minulého roku ji uzavřela kvůli havárii parovodu, kterou už se podařilo odstranit. V mezidobí zůstával provoz v paláci omezený na minimum. Na čtvrtek 6. srpna galerie u příležitosti znovu otevření připravila celodenní program nejen pro rodiny s dětmi. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová zaplatila pokutu 10 000 korun za to, že porušila zákon o střetu zájmů. Trest jí vyměřila mostecká radnice za to, že ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku od rodiny. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně ve druhém kole první ligy doma pouze remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezóny a po úvodní porážce 1-3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Jeden z brněnských nováčků nejvyšší soutěže navázal na úvodní překvapivý triumf 3-1 nad Spartou a po návratu mezi elitu nečekaně zůstává po dvou kolech neporažen. Zbrojovka obrala Plzeň v lize o body poprvé po sérii 9 proher.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice. Brnem v tuhle chvíli projedete bez větších problémů. Co se týče dálnice D1, tak se nám tam dořešuje nehoda. Pokud jedete z Vyškova na Brno, tak se nám to štosuje od exitu Brno Slatina až po exit Brno Jih. Zdržení zhruba okolo 15 minut, tak hodně trpělivosti. No a v opačném směru je to mezi exity Brno Centrum až Brno Jih a tam je zhruba zdržení okolo 5 minut. Jinak byste měli projet v pohodě, tak šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme krátce po pravém poledni, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu s krokodýlem, přeje Milan Krobot. No a co takhle krokodýláci vyrazit na jednu vyhlídkovou věž? Kam? Tak na to si počkejte, za malou chvíli, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nějak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: cestovatel.
1: Na krokodýlu celý víkend, taky krokodýl cestovatel a tipy pro vás a pro vaši rodinu, kam vyrazit na procházku, na výhlídku, no prostě užít si krás dosytosti tady u nás na Jižní Moravě. No a tentokrát pro vás máme krokodýláci tip, a to na vyhlídkovou věž, protože pokud vyrazíte směr jih Moravy k hranicím, a to do krásného Mikulova, tak se můžete taky vydat na jednu věž zvanou Kozí hrádek. Mimochodem, tahle věž se strategicky podílela na kontrole cest, které spojovaly Brno a Vídeň, no a zabezpečovala samozřejmě ochranu. Na vrcholku Kozího vrchu byla právě v 15. století vybudována tahle dvojpatrová dělostřelecká věž s ochozem, prolomená střílnami. No a vybudování této věže přispěl právě ke zlepšení obranné techniky Mikulova. Mimochodem, dnes je Kozí hrádek využíván jako odpočinkové místo s rozhledem, s krásným výhledem nejen na historické jádro Mikulova, ale do celého okolí a na dominantu Pálavských vrchů. Tak možná, pokud máte v plánu po obědě vyrazit na jih, tak se zastavte v Mikulově a užijte si Kozího hrádku. Tak zdravíme, krokodýl cestovatel. 12 hodin, 23 minut k tomu.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: Nana a Lonely tady u nás na krokodýlu 12 hodin 31 minut. K tomu dobrou chuť krokodýláci, k tomu dnešnímu obědu. No a před námi další hity Klingent anebo také Aerosmith. No ale jsme Krokodýl, rádio, které pomáhá vám posluchačům.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
2: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: No, krokodýláci, Aerosmith, užíváte si nedělní odpoledne, no a prázdniny už ve své druhé polovině. Ještě měsíc před námi, tak doufám, že si školáci užívají volna někde na dovolených, na cestách, někteří hod na brigádách, no a my samozřejmě fandíme také školám, které už se pomalu chystají na to, že omezí používání mobilních telefonů. Některé už to mají, některé se na to chystají, no tak každopádně krokodýlím tleská.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Boris Mičánek, jsem ředitelem základní školy Košinova v Brně. Telefony jsme před 2 lety omezili, velmi se nám to osvědčilo. Děti tráví o velkých přestávkách čas aktivně a spolu si povídají a zároveň můžou, pokud je učitel vyzve, ty telefony používat při výuce, aby se s nimi naučili pracovat.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady.cz 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Kvido a narkotik tady u nás na Krokodýlu hit za hitem krátce před 13. hodinou, no a ve studiu Krokodýla Petra s dalšími zprávami. Peťo, víte, o čem budou zprávy?
1: Hezké odpoledne. Slovensko zpřísní cestu k řidičáku, bez základní školy už ho lidé neudělají, i o tom za chvilku.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl Top 50. Každou sobotu od 18. do 21. hodiny vám představíme 50 největších hitů vás, posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát. Oficiální hitparáda pro Brno a celou Moravu. Hitparáda Top 50. Každou sobotu po 18. hodině na nejposlouchanějším rádiu v Brně a širokém okolí. Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer se vám představí kytaristé a tanečníci flamenka ze Španělska od 20 hodin na Biskupském dvoře. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po 13. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Carly Rae Jepsen. Dáme si No Mercy. No a poslechnout si můžete například Fotky a slzu. Teď už ale počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak v centru Brna se nám ta teplota šplhá ke 30 stupňům Celsia, aktuálně sluníčko, to bude až do dnešního večera. Jinak v noci teploty 21 až 18, no a zítra nám opravdu opět více přitopí. Zítřejší předpověď meteorologů 36 až 39, no a jasno až polojasno.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zaměstnanec brněnské pobočky České národní banky stíhaný za krádež, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, je ve vazbě. Muž kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Podle policie pracoval v bankovním sektoru dlouho. Teplotní rekordy včera padly na 6% stanic, konkrétně na 11 ze 171 stanic měřících déle než 30 let. Všechny sobotní rekordy byly pokořeny na východě republiky, především na jižní Moravě. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo 37,5 stupně. Na Slovensku nebudou moci řídit auto ti, kteří nemají dokončené základní vzdělání. Hlavním cílem reformy, která začne platit v září, je podle tamního ministerstva vnitra lepší motivace ke vzdělávání ve vyloučených lokalitách, zvýšení úrovně řidičů a také větší bezpečnost na silnicích. Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči Nováčka. Oba týmy poprvé v sezóně bodovali. Pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a s Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli byste Brnem měli projet bez větších problémů. Samozřejmě silnější provoz je v okolí D1, respektive v okolí Brna na D1, ale v obou směrech se zdržíte maximálně do 10 minut. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, a kdybyste i vy, krokodýláci, na něco narazili, tak nám buď zavolejte, anebo nám napište přes apku a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je po 13. hodině od mikrofonu Krokodýla celé Brno a jižní Moravu. Zdraví Milan Krobotnu a pokud už máte po obědě a vyrážíte někam na koupák, tak si to rozhodně užijte. Za malou chvíli už taky naše zlatíčka Krokodýla, no a těch jsme se tentokrát ptali na to, no, proč mouchy létají? Tak co vy na to, naši nejmenší?
1: Aby nám dávali kyslík.
0: Více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity. Teď už si užijte Za 100 let tady u nás na Krokodýlu.

0: 100 let.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No a na Krokodýlu už taky naši nejmenší posluchači, naše Zlatíčka Krokodýla, kdy jsme vyrazili do školky v Krpoli, no a ptali jsme se tentokrát na to, proč podle nich mouchy létají.
2: Protože oni jim narostly křídla. Protože aby z vrchu viděli tu potravu.
3: Protože rodí mimina.
4: Protože aby nám dávali čistý vzduch.
5: Aby nám dávali kyslík.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naši nejmenší posluchači, naše Zlatíčka Krokodýla, když jsme se ptali na to, proč mouchy létají. Tak doufám, krokodýláci, ať už jste kdekoliv, že vás nikde mouchy neotravují, že jste v pohodě, v klidu. No a z Krokodýla pro vás další hity.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
7: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Honza Kolaří.
8: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
8: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
8: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky je na 13 hodin 28 minut k tomu, no a před námi Aháč je, anebo taky Karl Wolf. No a my už z Krokodýla zdravíme do Svitav, kde se Krokodýl ladí na 96,3 FM. Tento týden tam skončil hlasování do třetího ročníku participativního rozpočtu, no a v pondělí město odhalí, jaké projekty finance získají. Tak my zdravíme nejen do Svitav, držíme palce, ať si to užijete, ať vám to tam všechno dobře dopadne, no a teď z Krokodýla. Další hity.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: No a na krokodýlu připraveno další soutěžní kolo krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky a v banku aktuálně 114 050 korun. Pro jednoho z vás, kdo se na linku 603 103 103 dovolá právě teď, no a uhodne a odhalí tak náš krokodýlí zvuk. Tak uvidíme, krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, tady Jana.
1: Ahoj Jani, odkud nám voláš, prozraď?
2: Z Brna.
1: Která městská část, kde se ladí krokodýl?
2: Černá Pole.
1: Tak zdravíme do Černých Polí, jak si užíváte neděli, povídej.
2: Jo, super, mám se na chatu.
1: No nádhera, k tomu 114 tisíc, kdyby klaplo, tak je to zlatý, ne?
2: Jo, určitě.
1: Tak jo, tak jsi připravena typovat?
2: Jo.
1: Jdeme na to, co myslíš, že je náš krokodýlí zvuk?
2: Myslím si, že by to mohlo být, no, mohlo být loupání mandarinky.
1: Loupání mandarinky. Podle tebe to zní takto. Trošku si říkám, že možná tvrdá mandarinka. Každopádně uvidíme, co na to náš arbitr. Tak ten říká asi taky, že tvrdá mandarinka nebo nějaká
2: uskla.
1: Tak to byl pomeranč. Tahle to... No vidíš to. Tak každopádně tenhle typ to nebyl, nevadí, bank navýšíme a ty máš možnost to zkusit zase příště.
2: Jasný,
1: tak se měj krásně, hezkou neděli, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Tak krokodýláci, ani tentokrát to nedopadlo, znamená to jediné, náš krokodýlí bank navýšíme, dnes ještě rozhodně budeme soutěžit, no a vám všem držím palce a počkejte si na další výzvu nás moderátorů.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Kuglerová, ředitelka základní školy Popovky. Žáci mají u nás mobilní telefony zakázané, máme to delší dobu zakotveno ve školním řádu. Žáci mají mobilní telefony v aktovkách, nebo si je mohou nechat na svoje nebezpečí ve své skřínce, nebo mohou mobilní telefony používat při výuce, například v angličtině nebo v matematice na uvážení učitele.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Radio Krokodýl.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Mandraže, Šrouby a Matice tady u nás na Krokodýlu krátce před 14. hodinou, no a ve studiu Petra s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Hezké odpoledne, zřejmě už příští týden bude k dostání burčák, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pěknou neděli zveme vás dnes do divadla. Koncert Sedy Tobias and Band nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
1: Radio Krokodýl.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
4: I po 14. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla, Sean Paul a Dua Lipa. Přidáme Guns N' Roses. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si Divokýho Billa.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Teď už taky počasí, aktuálně v centru Brna téměř 30 stupňů Celsia a taky sluníčko. Jinak meteorologové pro dnešní noc předpověděli teploty mezi 21 až 18. Zítřejší den bude ještě teplej, teploty mezi 36 až 39. No a jasno až polojasno, tak nezapomeňte na pitný režim, krokodýláci.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Burčák z nejranějších odrůd si budou moci lidé na jihu Moravy koupit zřejmě příští týden. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem. Podle zákona se smí burčák prodávat od 1. srpna. V minulých letech byl k dispozici obvykle mezi 5. a 20. srpnem. Ve druhé polovině srpna se už podruhé stát chystá nabídnout občanům další cenné papíry. Vydává je ministerstvo financí. Určené jsou především pro fyzické osoby, tedy občany Česka. Státní dluhopisy bude možné koupit od 24. srpna do 4. října. Maďarsko dnes poprvé od zahájení provozu elektrárny zcela odstavuje jadernou elektrárnu Pax. Důvodem je další pokles hladiny Dunaje. Země připravuje úsporná opatření, pomocí nabídlo Slovensko. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a Brnem v tuhle chvíli projedete bez větších problémů. Zdržení s tím počítejte na dálnici D1 v okolí Brna, no a taky pokud jedete ve směru na Vyškov, tak se nám to štosuje u exitu Holubice, tam je zdržení okolo 7 minut. No a další zdržení vás čeká tentokrát z Brna na Prahu, a to u Ostrovačic, i tam okolo 10 minut zdržení. Šťastnou cestou a kdyby něco volejte, či pište do naší aplikace.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I po 14. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobotno a za malou chvíli opět tip pro vás a celou rodinu, kam dnes vyrazit. Víkend speciál pokračuje, tak doufám, že si ho užíváte. Teď už taky další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu už teď opět pro vás tip, kam vyrazit s celou rodinou či přáteli. A to nejen dnes, ale třeba i celý příští týden. No a vyrazíme za takzvanou perlou Posázaví, a to na Ledečský hrad. Mimochodem, dnes tam můžete navštívit Městské muzeum a v sezóně i hradní věž s vyhlídkou. No a na hradě sídlí Městské muzeum s expozicemi věnovanými historii města a výrobky řemeslníků na Ledečsku, zejména hrnčířů, sklářů, tkalců, barvířů a tak podobně. Mimo to zde také otevřela expozici, která je věnovaná bydlení z 50. let minulého století. No a vy se tam můžete podívat na takzvaný retrobyt. No a najdete tam i muzeum Jaroslava Foglara, kde máte kompletně zdokumentovaný jeho život i jeho dílo. Tak pokud nevíte, kam vyrazit třeba v příštím týdnu, tak hrad Ledeč nad Sázavou stojí rozhodně za to.
0: Krokodýl cestovatel.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Bylo 14 hodin 21 minut.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zahitem z Krokodýla, tohle taky Karma, 14 hodin, téměř 30 minut k tomu. No a před námi další hity, dáme si Evu Farnou, taky Justina Timberlakea. No a vy, co jste vyrazili někam na koupák a vyrazili jste se osvěžit, tak my z Krokodýla moc zdravíme. No a na jedno koupaliště vás rozhodně pozvem. Teď ale jdeme pomáhat vám, posluchačům Krokodýla.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibróza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moc skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtahne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
2: Díky Krokodýle máme velkou radost.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: V centru Brna to pěkně peče, pěkně teploučku, tu máme 30 stupňů Celsia, no a to vybízí k jedinému, vyrazit na koupák a užít si parádního osvěžení. A tak proto z Krokodýla přímo zdravíme do Slavkova u Brna, kde se na vás se těší dnes do 20 hodin. Aktuálně se dívám, že tam mají teplotu vody 26 stupňů, no a k dispozici máte 50-metrový bazén pro plavce, taky bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek si také můžete užít 4 kurtů pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal či plážový tenis. No a k dispozici je i půjčovna lehátek, slunečníků, občerstvení, no prostě stojí to tam rozhodně za to. Tak zdravíme do Slavkova u Brna a vy, co tam máte namířeno, tak si toho rozhodně užijte. No a míříme taky z pozdraví do Zbíšova, kde mají pro vás dnes koupaliště otevřeno do 19.30. No a tohle koupaliště nabízí 5 venkovních bazénů se super čistou vodou, no a taky 80-metrový tobogán. Nechybí ani hřiště na volejbal či plážový volejbal, hřiště na streetball, pingpongové stoly, veřejná knihobudka, občerstvení, no prostě naprostá idylka, letní pohodička a parádička. Tak zdravíme nejen do Slavkova, ale taky i do Zbíšova, užijte si parádního koupání s krokodýlem.
0: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. Nízkonákladová-realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla Sunrise Avenue krátce před 15. No a ve studiu Petra s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Hezké odpoledne. Vědci budou v Brně měřit na 35 místech emise škodlivin. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Miley Cyrus. Přidáme London Beat. A nebude chybět Miraj.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a venku stále sluníčko a 30 stupňů aktuální teplota v centru Brna.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vědci budou v příštích 12 měsících měřit na 35 místech v Brně koncentrace znečišťujících látek. Teď instalují senzory, které doplní stávající referenční monitorovací stanice. Pomocí naměřených dat má vzniknout digitální dvojče Brna, které vytvoří podrobný časoprostorový model kvality ovzduší ve městě.
3: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Na jihu Moravy včera padlo 5 teplotních rekordů. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia. U ženy hospitalizované od včerejšího odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, jak jsme vás informovali ráno, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Mexičanům se podařilo pokořit jeden kuriozní světový rekord. Vytvořili nejdelší řadu sendvičů, měřila celkem 100 metrů a dohromady vážila přes 1,5 tuny. Pokus o překonání rekordu bedlivě sledovali odborníci. Česká tenistka Daria Vidmanová se dnes může stát vítězkou turnaje WTA Tour, což by se jí podařilo poprvé. O životní úspěch bude ve 23 letech usilovat v Memphisu. Její finálovou soupeřkou je teprve 16-letá Ruska Kristina Ljutovová. Utkání je na programu od 19:30.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a Brnem projedete bez větších problémů. Dálnice D1, respektive křížení D2, D1, okolí Brna jih, tak tady počítejte se silnějším provozem a se zdržením. No a zdržíte se taky, pokud jdete z Brna na Vyškov, tak u Holubic tam je zdržení okolo 5 minut, no a v opačném směru, pokud jdete z Brna na Prahu, tak se zdržíte v okolí Ostrovačic a tam je zdržení okolo 10 minut. Obousměrně. Šťastnou cestu a kdyby něco volej.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Krátce po 15. hodině ze studia Krokodýla vám parádní neděli přeje Milan Krobotno a chystám pro vás brněnské Hantec a dorazí Honza Žanek Hlaváček. Tak si na to počkejte, do té doby další hity a teď už pro vás Miraj.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu už jdeme taky procvičit brněnské Hantec, no a s ním je samozřejmě připraven i Honza Žanek Hlaváček a uvidíme, co tam dnes pro vás bude mít, takže ni nazdáre.
2: Zdar, jak jsem já skroxný, pomeňte, co to znamená otevřít chlebárnu?
1: No, otevřít chlebárnu, já myslím, že možná budete všichni vědět, schválně uvidíme, co vy na to v ulicích města Brna.
3: Otevřít si hubu.
4: Pomlouvat někoho.
5: Být na někoho drzý.
1: Tak Žany.
2: Otevřít chlebárnu znamená otevřít ústa, ať už klasicky fyzický, anebo na někoho. Na nikoho si neotvírejte chlebárnu, buďte slušní a mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz

Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Daft Punk, 15 hodin 30 minut k tomu, no a my už z Krokodýla zdravíme taky do Blanska. Dlouho očekávaná lávka na sportovní ostrov v Blansku je od úterý otevřena právě pro veřejnost, no a chodci a cyklisté tak nemusí složitě přes nebezpečnou část, na které chybí chodník. Tak zdravíme nejen do Blanska, kam posíláme další hity, no a před námi Madonna anebo také Pink.

0: hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Pink, no a my už teď opět vyrážíme do další školy, kde podpořili projekt vynechání a omezování používání mobilních telefonů dětmi právě ve vyučování a v lavicích škol. Tak velký palec nahoru, no a tleskáme další škole tady ve vysílání Rádia Krokodýl.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Dobrý den, Dostalík, základní škola Kanice. U nás ve škole s mobilními telefony to máme nastaveno tak, že děti, když ráno přijdou do školy, tak mobil uloží do šatní skřínky a celý den tyto mobily nepoužívají, pokud zrovna výuka toto nevyžaduje.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Radio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Jesse J a B.O.B. tady u nás na Krokodýlu krátce před 16. No a ve studiu Petra s dalšími zprávami, o čem budou.
1: Přeji hezký den, Moravská galerie chystá staronovou expozici, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 16. to nejlepší z hitu Krokodýla, Major Lazer. Nebude chybět Phil Collins. A dáme si holky.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď už ale taky vyrážíme pohledem na počasí. V centru Brna stále sluníčko a teplota 30 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Moravská galerie znovu otevře edukační expozici umění do kapsy v místodržitelském paláci. Na konci minulého roku ji uzavřela kvůli havárii parovodu, kterou už se podařilo odstranit. V mezidobí zůstával provoz v paláci omezený na minimum. Na čtvrtek 6. srpna galerie u příležitosti znovu otevření připravila celodenní program nejen pro rodiny s dětmi. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová zaplatila pokutu 10 000 korun za to, že porušila zákon o střetu zájmů. Trest jí vyměřila mostecká radnice za to, že ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku od rodiny. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně ve druhém kole první ligy doma pouze remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezóny a po úvodní porážce 1-3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Jeden z brněnských nováčků nejvyšší soutěže navázal na úvodní překvapivý triumf 3-1 nad Spartou a po návratu mezi elitu nečekaně zůstává po dvou kolech neporažen. Zbrojovka obrala Plzeň v lize o body poprvé po sérii 9 proher.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se v tuhle chvíli jezdí, no a Brnem projedete bez větších problémů. Klasika, zdržení na dálnici D1, pokud jste v okolí Brna, anebo také před Brnem, když se nám to štosuje za Ostrovačicemi ve směru na Brno a zdržení okolo 10 minut. Tak šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké nedělní odpoledne, je krátce po 16. hodině. Od mikrofonu Krokodýla vás zdraví Milan Kroboton a dám vám opět tip, kam třeba v příštím týdnu vyrazit. A tentokrát zavítáme k Moravskému krasu na jeden hrad. Tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Na Krokodýlu se tentokrát společně s vámi vydáme do Moravského Krasunu a vypravíme se na hrad Holštejn, který byl postaven na vrcholu Vápencové skály. V jejím nitru je skrytá rozsáhlá jeskyně zvaná Hladomorna, někdy také Lidomorna, propojená s hradem skalním komínem, jehož dutina je dnes zavalená zborceným zdivem. Mimochodem na dně Hladomorny byly nalezeny lidské kosti a části oděvů, taky třesky, knoflíky, kování, obětí tohoto strašného vězení. Vchod do jeskyně byl prý ještě v polovině 19. století zazděn. No a dnes je jeskyně jako zimoviště státem chráněných netopírů nepřístupná. Nahlédnout lze pouze od vchodu. No a přesto si určitě tuhle návštěvu nenechte ujít. No a pokochejte se také výhledy do okolí. Tak možná další tip, krokodýláci, kam vyrazit v příštím týdnu. 16 hodin 20 minut k tomu.
2: Oslňte

0: sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Je dobré mít parťáka při práci.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Rihanna, 16 hodin, téměř 28 minut k tomu. No a chystám pro vás další hity Moršíba, anebo také Kabáti. No a budeme hrát taky o prachy do ruky v Krokodýlích zvucích, tak buďte rozhodně ve střehu. Ještě předtím se ale jdeme podívat, komu už jsme tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu, krokodýláci, další soutěžní kolon. No a v banku 114 100 korun v případě, že odhalíte náš krokodýlí zvuk. No a jdeme se podívat na telefon, koho tam máme jako prvního. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Dana.
1: Dobrý den, Dani, odkud nám voláte, kde se ladí krokodýl, prozraďte.
2: Ujezd u Brna.
1: Tak zdravíme do Ujezda, jak si užíváte nedělně odpoledne?
2: No, trochu pracovně.
1: Trochu jak?
2: Pracovně.
1: Pracovně, já jsem nerozuměl. Tak to moc nepřehánějte, je neděle, má se odpočívat. No a možná s tím seknete rovnou, protože v banku je 114 000 korun, jedno 100. No a když to vyhrajete, tak si myslím, že na práci doma úplně zapomenete.
2: No.
1: Tak jdeme na to, dobře. Jste připravena typovat?
2: Ano.
1: Tak co myslíte, že je náš krokodýlí zvuk?
2: Tak už nevím, co by vymyslela, tak si myslím, že by to mohlo být stříhání nějakého pevnějšího obvazového materiálu.
1: To je napětí. Podle vás, tedy když budeme stříhat, ještě jednou, pevný...
2: Obvazový materiál.
1: Obvazový materiál. Tak podle vás to zní takto... My jsme ve studiu napjatí, arbitr sedí naproti mě a říká...
2: Já se směju.
1: Vy se smějete?
2: Jo.
1: To už, víte, že už jste vyhrála, nebo co?
2: Spíš to druhý.
1: To druhý. No tak schválně, tak já čekám, jak to dopadne. Arbitr vyčkává. No, 114 100 korun a teď dává pokyn arbitr a říká... Že...
2: Dobře.
1: Tak to není ono teda. To mě moc mrzí. Na to, jak to vypadalo na začátku napínavě, tak jsem si říkal, že by snad už se ten bank provalil. Ne.
2: Tak bude vymýšlet dál.
1: Tak držím palce příště. My ten krokodýlí bank opět o něco navýšíme. Díky za váš tip a zkuste to příště. Držím palce. Mějte se krásně.
2: Ano,
1: naslyšenou.
2: Ano, děkuji. Naschle.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobré odpoledne Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on.

0: Hrajme vám to nejlepší z hitů Krokodýla krátce před 17. hodinou. No a ve studiu je opět připravena Petra s dalšími zprávami. Peťo, víte, o čem budou zprávy?
1: Hezké odpoledne. Slovensko zpřísní cestu k řidičáku. Bez základní školy už ho lidé neudělají. I o tom za chvilku.
2: To nejlepší poránu. Ahoj, já jsem Tonda.
3: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
2: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
3: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
2: a na procvičení brněnského hantecu.
3: Také soutěžíme o prachy na ruku.
4: To nejlepší ráno. Každé všední ráno od 6:30 do 9.
5: Radio Krokodýl.
6: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
7: Pěknou neděli zveme vás dnes do divadla. Koncert Sedy Tobias and Band nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
8: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 17. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla, no a dorazí Pink. Nebude chybět Maroon 5. No a dáme si taky to nejlepší z českých hitů a dorazí Eva Farná a Mira.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Teď už ale taky pohledem na počasí. V centru Brna stále sluníčko, aktuálně téměř 30 stupňů Celsia. Když se dívám, jak to bude vypadat s teplotami v noci, tak to meteorologové předpověděli 21 až 18. Takže krapec se ochladí, nicméně zítra očekávejte další tropický den 36 až 39 stupňů Celsia, jasno až polojasno. No a určitě to bude chtít rozhodně volný den. Tak pokud se vám to podaří v práci zařídit, tak to rozhodně udělejte.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou neděli.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Zaměstnanec brněnské pobočky České národní banky stíhaný za krádež, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, je ve vazbě. Muž kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Podle policie pracoval v bankovním sektoru dlouho. Teplotní rekordy včera padly na 6% stanic, konkrétně na 11 ze 171 stanic měřících déle než 30 let. Všechny sobotní rekordy byly pokořeny na východě republiky, především na jižní Moravě. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo 37,5 stupně. Na Slovensku nebudou moci řídit auto ti, kteří nemají dokončené základní vzdělání. Hlavním cílem reformy, která začne platit v září, je podle tamního ministerstva vnitra lepší motivace ke vzdělávání ve vyloučených lokalitách, zvýšení úrovně řidičů a také větší bezpečnost na silnicích. Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči Nováčka. Oba týmy poprvé v sezóně bodovali. Pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krokodýla, zdravíme taky na silnice všechny řidiče. Víme, jak se v tuhle chvíli jezdí, no a Brnem projdete bez větších problémů. Kde se zdržíte, tak to je na dálnici D1. Pokud jedete z Prahy na Brno, tak to je to u exitu Kývalka 182. Zdržení okolo 5 minut, no a další 5minutovka vás čeká mezi exity Brno Centrum a Brno Jih. Tak hodně trpělivosti, šťastnou cestu a lehkou nohu na plynu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě,

0: Je krátce po 17. hodině, od mikrofonu vás zdraví Milan Krobot, no a těší se na vás taky Zbyněk Loucký a taky naše Zlatíčka, protože těch jsme se tentokrát ptali na to, čím doma rodiče sekají trávu.
1: Já to vím. Víte čím? Já jsem našel nějakou takovou sekací motorový auto na ovládání.
0: Tak pokud krokodýláci sekáte třeba trávu, tak doufám, že to není u vás takové drama. Teď už další hity.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: Hezký den, krásnou neděli a příjemný sedmý den v týdnu přeje krokodýl po Milanovi. Už zase zviňá holky, kluci, jak se máte o víkendu, o prázdninách? Doufám, že báječně. My na vás máme určitě nějakou báječnou otázku.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak co jsme vymysleli? No tak třeba nás zajímá, čím doma rodiče sekají trávu.
2: Sekačkou. Nějakou sekačkou, která má motor.
3: Sekačku, která má kol.
4: A sekačka, která se takhle drží
5: a jezdí po travě.
6: Já to vím. Víte čím? Já jsem našel nějakou takovou sekací motorový auto na ovládání.
7: Sekačkou.
0: Jo, ale to si je dobrý, holky a kluci, o prázdninách, že je tak horko, že tráva není potřeba ani sekat.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
9: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
11: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Dobrý den a skvělý poslech. Jsme rádi, že víkend trávíte s krokodýlem. Jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr a proto už za chvíli třeba Kelly Clarkson Stronger. A nevím, co teď děláte v neděli odpoledne nebo na večer, ale od nás se právě teď s poetikou dozvíte, co budete dělat o půlnoci. Tady krokodýl.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubrat.

0: Holky a kluci, odložte ty mobily nejenom, když jste v lavicích, ale vlastně i o prázdninách. To je úplně nejlepší nápad.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Roman Burda, ředitelem základní mateřské školy Horníkova 1 v Brně Líšni. Mobilní telefony máme zakázané 10 roků a máme s tím výbornou zkušenost. Zejména o přestávkách, dětka hrají ping-pong, fotbálek, povídají si, hrají a rozhodně zejména kvůli těm sociálním vazbám to vidíme jako velice přínosné.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Gustavu Lima.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hezký sedmý den v týdnu, nádhernou letní horkou neděli přeje Krokodýl. Jsme vaše rádio, rozjel se nám srpen a osobně si myslím, že na burčáky je ještě čas, no ale poslouchejte další zprávy a informace, protože Peťa na něj asi dostala chuť.
1: Hezké odpoledne, zřejmě už příští týden bude k dostání burčák, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, ale hned o tom, jak jsme namíchali Dasha Austin. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn? Rihanna si vezme deštník. A s Luckou si dáme v neděli v podvečer ještě dobrý kafe.
4: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe.
0: Prostě Krokodýla hit za hitem.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra velký slunný hit, slunečno jedním slovem a teplota půjde nahoru, zroste na 36 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Burčák z nejranějších odrůd si budou moci lidé na jihu Moravy koupit zřejmě příští týden. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem. Podle zákona se smí burčák prodávat od 1. srpna. V minulých letech byl k dispozici obvykle mezi 5. a 20. srpnem. Ve druhé polovině srpna se už podruhé stát chystá nabídnout občanům další cenné papíry. Vydává je ministerstvo financí. Určené jsou především pro fyzické osoby, tedy občany Česka. Státní dluhopisy bude možné koupit od 24. srpna do 4. října. Maďarsko dnes poprvé od zahájení provozu elektrárny zcela odstavuje jadernou elektrárnu Pax. Důvodem je další pokles hladiny Dunaje. Země připravuje úsporná opatření. Pomocí nabídlo Slovensko. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už nás zajímají nedělní silnice na Brněnsku v Ivančicích. V Krumlovské ulici u mostu havaroval motorkář. Počítejte s omezením. Na výjezdu ze Znojma na Pohořelice na kruhovém objezdu havarovala dvě osobní auta. Počítejte také s omezením. A ještě D1 na 190. kilometru směrem z Prahy na Brno, tedy před Brnem, stojí odstavené osobní auto s karavanem. Dejte pozor, šťastnou cestu přeje Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Bylo šest hezký nedělní letní večer, přeje krokodýl. No a slyšeli jste sami, půjde to ještě nahoru, ty teploty. Léto 2026 opravdu ve velké formě pokračuje. A tak vám za chvíli řekneme, kde vás budeme právě po víkendu osvěžovat, ale taky mimochodem, kde všude jsme se potkali. Teď se s námi možná potkáváte na frekvenci 103 FM a všech zpřízněných někde u oroseného pivka nebo v bazénu. Zbyněk Loutský krokodýl, dobrý večer.

0: mít harmonie, sladké harmonie právě teď na Krokodýlu. Máme největší hudební výběr, jsme vaše rádio a přejeme hezké nedělní odpoledne, no ale taky vás osvěžujeme, teď to jsou pařáky.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Je to tak, a tento týden vás Krokodýlí hlídka osvěžovala drinky. Máme pro vás nově každý den 103 probio drinků brněnské firmy Bala 21. Probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen. A kde všude jsme byli tento týden a kde jsme se potkali, poslouchejte dobře.
2: Krokohlídka dneska osvěžovala na koupališti Královo pole a teď jsme už na Moravském náměstí, kde je akce Stůl. Ano, slyšíte dobře, obří stůl, který má přes 200 metrů. No a u kterého se potkávají dneska Brněné, tady takové sousedské posezení a my tady osvěžujeme.
3: Jsme tady u toho stolu na Moraváku. Krokodýl nás nádherně osvěžil, dostali jsme probiodrink.

0: Já zdravím Krokodýla, nejlepší rádio.
1: Tak, my jsme tady na Moraváku a Krokodýl nás osvěžil tady probiodrinkem a moc děkujem.
2: Taky moc děkujeme.
3: Není za co, my vás rádi osvěžujeme. A to zcela zdarma, ale teď ta nejdůležitější zpráva celého víkendu. Kde můžete Krokohlídku vyhlížet zítra odpoledne? No tam, kde je velmi příjemně u vody. Na brněnské náplavce.
4: Radio Krokodýl.
3: 18.22.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Je dobré mít dobré přátelé.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Fajn poslecha, hezkou neděli přeje Krokodýl. Za chvíli se podíváme, co se dělo o tomhle víkendu, ale teď bych chtěl taky připomenout, že Krokodýl je rádio, které nejenom skvěle hraje, ale taky pomáhá. Dobrý večer přeje Zbyňa.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Becky G si zpívala ve sprše, to se rozhodně nedivím tomhle počasí. Ale my se pojďme právě teď asi 7 minut před 6:45 v závěru 31. víkendu a v závěru taky té dnešní neděle s datem 2. srpna podívat na to, co se v moravské metropoli dělo právě o víkendu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A ví to v tuto chvíli městská policie a Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pátek strážníci v Kněžické ulici kontaktovali řidiče, z jehož nákladního auta několik lidí vykládalo papíry, dřevo a další odpad přímo na ulici. Případ hlídka předala do správního řízení, kde za takové nakládání s odpadem hrozí pokuta do 25 milionů korun. V Černovicích v sobotu ráno strážníci dopadli mladíka, který prý přelezl více než 2metrovou zeď a jen v trenkách se koupal v cizím bazénu. Potom podle majitele kopal do prosklených dveří a dobýval se do domu. Naší hlídce nadýchal přes 2 promile a svoje chování neuměl vysvětlit. Teď mu hrozí vězení. Prchajícímu nepoctivému zákazníkovi na Vinohradech stáhl pracovník ostrahy jeho batoh s ukradenou drogérií a strážníci zjistili, že uvnitř je i doklad se jménem a příjmením. Muži tak navzdory útěku hrozí za majetkový přestupek pokuta do 50 tisíc korun. A v Bystrci strážníci zasahovali u cestujícího, který prý ohrožoval řidiče autobusu i pasažéra, který se ho zastal. Agresivní muž je podezřelý z trestného činu výtržnictví. Takové byly vybrané případy. Městské policie Brno přeji příjemný poslech.
0: My, Kubo, děkujeme a přejeme zase na oplátku klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: dobrý večer. Neděli jste v 7 s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: My vám hrajeme a už to taky chystáme. The Wanted, Glad You Came.
2: I'm glad you came.
0: Dáme i Cher, Believe. Jdeme o 31 let zpět, zazpomínáme na léto 95.
3: A tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: Jsme Krokodýl, máme pro vás hit za hitem, nenechte si to ujít.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Zítra jedním slovem slunečno, teplota půjde nahoru, vzroste na 36 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na to mrknout právě teď, co dělá neděle večer na silnicích. Na Blanensku v Adamově v družstevní ulici havaroval motorkář. Dejte pozor, na dálnici D1 na 196. a pultem směrem z Brna na Prahu. Tam stojí odstavené osobní auto, rovněž buďte pozorní. A ještě Brno v Jihlavské ulici na křižovatce s Osovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte prosím s omezením a hlavně jezděte opatrně. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Bylo 7, hezký nedělní večer, znamená to jedno jediné, tahle neděle jako stejně celý 31. týden letošního roku 2026 má před sebou posledních 5 hodin a my se právě ve vysílání Krokodýla podíváme, co tenhle celý týden se dělo v moravské metropoli právě očima městské policie. Dobrý večer, přeje Krokodýla Zbyňa.

0: Tenhle ten svět a tenhle ten týden v moravské metropoli sledovala městská policie a my se jdeme právě teď za nimi podívat a dozvědět se, co to v Brně dělalo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A na telefonu už je Markéta Skřivánková za městskou policii Brno. Posloucháme.
2: Krásný den jsem poslouchatel Rádia Krokodýl. Strážníci dopadli na přelomu týdne kapsáře, který prý okradl mladého muže podzimujícího v Masarykově ulici. Všímavá svědkyně ho ale stihla vychotit. Strážníci díky tomu našli staršího muže v zápětí. Měl u sebe peníze i cizí platební kartu. Nejprve tvrdil, že jsou jeho. Po chvíli ale přiznal, že je ukradl spícímu muži a peněženku odhodil do nedalekého koše. Teď je podezřelý z trestného činu. V Beneštově ulici vzbudili strážníci muže spícího na frekventovaných schodech. Přestože byl silně opilý, podařilo se mu zvládnout dechovou zkoušku, kdy strážníkům nadýchal přes 5 promile, což může být i smrtelné, přivolali okamžitě záchranáře. Strážníci nepřetržitě kontrolující okolí hlavního nádraží si na zastávce všimli muže, který kouřil, což městská vyhláška zakazuje. Při ověření jeho osobních údajů navíc zjistili, že má platný zákaz pobytu na území Brna. Jako podezřelého trestného činu ho proto předali policistům. To byl jen stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl.
0: Mockrát děkujeme, Markéto, a přejeme fajn a taky klidný příští týden.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobrý podvečer nebo letní večer, jak chcete, společnost vám dělá nedělní krokodýl. Od mikrofonu zdraví Zbyňa, chystáme další hit za hitem a největší hudební výběr, ale dívám se taky do kalendáře. Dneska je tam Gustav, mimochodem, jestli jste zapomněli.

0: Dobrý večer, přeje Krokodýl, hezkou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
0: Hygienici na jihu Moravy zkontrolovali 68 letních táborů, rozdali dvě pokuty. Jihomoravští hygienici během července zkontrolovali desítky dětských letních táborů. Odhalili jen dvě pochybení, za která udělili pokuty v celkové výši 5000 korun. V jednom případě odhalili pochybení ve zdravotnické dokumentaci, ve druhém šlo o nedostatek ve stravovacím provozu, kdy hygienici našli zmrazené potraviny, které ovšem nebyly ke zmrazení určeny. Klidné léto a hezkou druhou polovinu prázdnin přeje Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.

0: Zůstávejte s Krokodýlem. Stand by me.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No jasně, protože se blíží 8. večerní nedělní a my po 20. hodině budeme parádně rozhodně pokračovat. Tak jdeme na to, prostě can't stop the feeling. Můžeme dělat dance, dance, dance, ale dáme si i espresso macchiato. Ano, Sabrina Carpenter, a co takhle třeba?

0: Krokodýl, hit za hitem, největší hudební výběr. Buďte u toho a jak bude.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota půjde zítra nahoru, jinak jedním slovem bude slunečno, ale zítra se odpolední teploty vyšplhají až na 36 stupňů Celsia.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Díváme se na silnice a dálnice společně s vámi. V Brně v Jihlavské ulici na křižovatce s Osovou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Stále se to tam ještě řeší. Na trase z Jindřichova Hradce na Třebíč v Markvarticích se střetlo osobní auto s dodávkou. Také počítejte s omezením. Na Brněnsku v Rosicích v Husově ulici u křižovatky s Tetčickou se srazila dvě osobní auta. Počítejte také na tomto místě s omezením. Ještě také Blanensko v Adamově v Družstevní ulici havaroval motorkář. Dejte prosím pozor a na D1 na 196,5 kilometru směrem z Brna na Prahu stojí odstavené osobní auto. Dejte tam také pozor. No a samozřejmě to nejhlavnější. Šťastnou nedělní cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: jdou nahoru a i v srpnu bude léto 2026 velmi horké léto pokračovat a právě proto je nejlepší se osvěžovat a v tom je jednička 100% krokodýl. Už za chvíli se dozvíte, kde se potkáte v příštím týdnu, hned po víkendu, v pondělí s naší krokohlídkou.
1: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: Které pomáhá.
1: A postaráme se o vás i hudebně. A nebo chcete-li tanečně, tak pojďte dělat dance, dance, dance. Krokodýl Zbyněk Loucký, dobrý večer.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: teploty stoupají, ani ne teď večer, teď by snad měly klesat, ale rozhodně po víkendu příštího týdne a v příštím týdnu to půjde zase nahoru.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Jdeme to řešit, jsme Krokodýl a my vyrážíme do ulic osvěžovat vás všechny. No a osvěžujeme vás parádně, máme pro vás 103 probiodrinku brněcké firmy Bala 21. Jde o probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen. No, osvěží, to je nejdůležitější. A kde jsme vás třeba osvěžovali tenhle týden? No, dalo se být nejlépe někde u vody.
2: Krokodýl osvěžuje na koupališti Kraví Hora. Tady máme paní, pěkný den.
3: Pěkný den, Kraví Hora je super. Zdravíme vás. A máme dobré osvěžení, super.
4: Haló, to bylo super na Kraví Hoře.
2: Zdravíme, Kraví Hora. Krokodýl tady se dneska osvěžuje. Je tady veselo, máme tady paní, kterou jsme osvěžili.
5: Ahoj krokodýle, zdravím, jste výborný rádio.
0: Děkujeme a jsme rádi, že vás můžeme osvěžovat, ať už na Montebu, na koupáku, a nebo kdekoliv jinde, ale teď dobře zbystřete a poslouchejte, kde budeme v pondělí, kde vás osvěží krokohlídka už zítra, takže zítra odpoledne, no vlastně taky u vody a zcela nově u vody na brněnské náplavce.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Je dobré mít své jistoty. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Saturday Night máme za sebou, tak co, byli jste se včera někde bavit, užívali jste si? Teď už máme nedělní večer a čeká nás nedělní noc. A taky nový týden, to znamená, že celý tenhle týden a taky víkend už vrcholí. My chystáme třeba YouTube, Chinaski, anebo Alan Walker Alone. No a za chvíli se právě v rámci toho, že nám finišuje víkend a sobota a neděle, podíváme na pohled městské policie na tenhle víkend. Krokodýl z Byňa, nejste sami. Tady váš krokodýl, jsme vaše rádio.

0: tebou nebo bez tebe, with or without you, you too, ale rozhodně právě teď taky s krokodýlem a s městskou policií Brno budeme rekapitulovat tenhle 31. víkend letošního roku. Jak to vypadalo?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Na telefonu Jakub Ganem právě teď. Kubo, posloucháme.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pátek strážníci v Kněžické ulici kontaktovali řidiče, z jehož nákladního auta několik lidí vykládalo papíry, dřevo a další odpad přímo na ulici. Případ hlídka předala do správního řízení, kde za takové nakládání s odpadem hrozí pokuta do 25 milionů korun. V Černovicích v sobotu ráno strážníci dopadli mladíka, který prý přelezl více než dvoumetrovou zeď a jen v trenkách se koupal v cizím bazénu. Potom podle majitele kopal do prosklených dveří a dobýval se do domu. Naší hlídce nadýchal přes 2 promile a svoje chování neuměl vysvětlit. Teď mu hrozí vězení. Prchajícímu nepoctivému zákazníkovi na Vinohradech stáhl pracovník ostrahy jeho batoh s ukradenou drogérií a strážníci zjistili, že uvnitř je i doklad se jménem a příjmením. Muži tak navzdory útěku hrozí za majetkový přestupek pokuta do 50 tisíc korun. A v Bystrci strážníci zasahovali u cestujícího, který prý ohrožoval řidiče autobusu i pasažéra, který se ho zastal. Agresivní muž je podezřelý z trestného činu výtržnictví. Takové byly vybrané případy. Městské policie Brno přejí příjemný poslech.
0: My děkujeme za informace a přejeme klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Spíně Kloucký. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobrý večer, pře Krokodýl, vaše rádio, které hlásí dojezd pomaličku za pár minutek 21. Finišuje víkend, rozjel se nám ale srpen na prázdniny v druhé polovině. No a zítra samozřejmě nový pracovní týden, pokud prázdniny, holiday a nebo to včů nemáte. Ale nejdůležitější informace zní, jak budeme hrát za chvíli.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Nejlíp, jak umíme, a hity jsme už připravili. Eric Pritz, Call on Me. A trošku se napomádujeme. A v neděli večer to ještě táhnou Bohémové. Jsme Krokodýl, máme největší hudební výběr a vy se můžete těšit na hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: No a zítra se můžeme těšit na slunečno, ale teploty půjdou skutečně zase nahoru. Teplota vzroste zítra odpoledne až na 36 stupňů Celsia. Večer, za chvíli 21, tak si odpočiňte, naberte síly po víkendu a připravte se na ten perný, horký týden, který je před námi, a nejlépe užívejte s Krokodýlem, protože my budeme hrát.

Jste skoro kolídem, což je dobře. Jarek Hemala vám všem přeje krásnou nedělní noc, pohodu, dobrou náladu. Věřím, že jste si, jak se patří, užili víkendu. Měli jsme přelom těch prázdnin samozřejmě. No a před námi jsou další skvělé hity. I teď v nedělním krokodýlím pelíčku.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice.

Dneska Gustav slaví svůj svátek, spousta z vás má narozeniny a výročí a věřím, že jste slavili. A my vám i teď chceme pěkně popřát jen to nejlepší od nás Krokodýla, další hit.

Krokodýlím pilíčku je s vámi Jarek, přeji krásný poslech. My společně teď budeme zdravit vás, co nás ladíte a posloucháte, a to v Jihlavě na 102,3 FM. Jihlava ladí, což je dobře. Jarek Hemala vám tam přeje krásný poslech a hezkou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hezkou pohodovou nedělní noc vám přejeme z Krokodýla. Dnes máme světově, nebo si připomínáme památku svatého Štěpána a také památný den romského holokaustu. No, abyste viděli, čím zajímavý druhý srpnový den je. Teď přání krásné noci a užívejte hit za hitem.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio.

Nedělní plíšek stále ladíte a to je dobře, Jarek vám přeje krásný poslech. Spousty z vás stále ještě na cestách, vracíte se z dovolených, z prázdninových pobytů a věřím, že si to užíváte a za volantem si budete vychutnávat

Blíží se nám půlnoc na vlně Krokodýla s vámi, Jarek. Pěkně jsme zvládli tento týden. Přehoupli jsme se pomalu a jistě do dalšího prázdninového měsíce a my začneme si zítra užívat další pracovní den, a to už srpnový. Ano, 32. týden tady bude, teď ale máme stále nedělní krokodýlí plíšek s datem 2. srpna. No a na Krokodýlu si jdeme užívat Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hit zajtem. Radio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Airbus uskutečnil rekordní let z Austrálie do Francie, trvající neuvěřitelných 24 hodin. A to možná nechcete strávit toliko času. Společnost Airbus v úterý dokončila rekordní zkušební let trvající právě 24 hodin, když ve francouzském městě přistál letoun z Bellevue a vyvíjený pro komerční lety na velmi dlouhé vzdálenosti, informovala o tom agentura Reuters. Speciálně upravený dopravní typ letadla by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince australských aerolinek mezi Sydney a Londýnem od příštího roku. Tak pokud byste cestovali, svezete se. Teď ale my letíme do světa dalších hitů. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hit zajtem. Radio Krokodýl.

Humoravy trápí sucho, a nejenom je samozřejmě, ale ryby to pociťují a rybáři právě na Jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnicích. Situace je velmi špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. Tak doufejme, že se to nějakým způsobem zvládne, pevné nervy, no a ať to ohlídají a není žádný úhyn ryb. Těšíme se na spoustu dobrot z ryb, samozřejmě, které budou nejenom na Vánoce, ale i během roku bychom ryby měli jíst. Teď jdeme za dalšími hity. Krokodýl vás zdraví a Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. If I should stay.